0: tady je Rádio Hana.
1: Rádio Hana.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
1: na Rádio Hana.
3: Rádio Hana.
4: Vy jste Jake Sully. Mohl byste začít znovu v novém světě a něco změnit.

0: už nejste v Kansasu, tady jste na Pandoře.
1: Měli byste se vidět.
0: Máme domorodce, kterým se říká Navi. Dají se hodně těžko zabít.

nám skážou, že si můžou vzít všechno.

0: čas přímo do studia?
1: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu
0: na Google Play nebo Apple Store.
1: Stahujte,
0: poslouchejte,
1: užívejte.
2: Víkend na Hané.
3: Zítra

0: počasí.
1: Pronostika říká, že když fouká od východu, bude teplý podzim. My víme, jak bude, víme, že minimálně do středy tady máme babí léto a k tomu hlavně sluníčko. Změna má dorazit ve čtvrtek. To se objeví deště a přehánky a následně v pátek se taky trochu ochladí na nějakých 15 stupňů. Jinak o tomto víkendu máme dál většinou polojasno s odpoledními teplotami okolo 20.
0: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Co taková nejvyšší hora Jeseníku? Nic proti pradědo, ale víte, kde hledat nejvyšší jesenický vodopád? Dneska jdem k Vysokýma vodopádo, které se jmenuje Vysoký vodopád. Beštrachat se k nima musíte 850 metrů nad moře na horní tok Studeného potoka. Titul nejvyšší vodopád v Jeseníkách si vysloužil proto, že po kaskádách toť padá voda z výšky 28 metrů. Vzhledem ke stáří Jeseníku se dá říct, že ještě onehdá byl okaz vešší. V roku 1880 se totiž koretem prohnala velká voda a původně 45-metrový přepad technologické řečení demontovala a dala mu aktuální podobu. K Vysokýma vodopádům můžete vekročet po červené z červenohorského sedla přes Švýcárno nebo opačně po modré z bělé. Trase si můžete spojit a projít je durch.
1: Rádio Hana.

0: nejlepší hudební výběr.
1: Byly 4 hodiny.
2: Ono se neříká nadarmo,
3: že to nejlepší nahané je zadarmo.
4: Vzal se dva lízenky, dvě hypo.

0: Young. To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu máte jistotu, že když vás na něco pozveme, bude to stát za to. Tohle potvrzují i naši filmoví experti. Dnes má u nás v rádiu službu Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, jaké jsou filmové novinky pro začátek tohoto měsíce, pro začátek října?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Tento týden si v kině vyberete, jestli chcete tančit, napínat nervy nebo vidět Toma Cruise v trochu neobvyklé roli. Začnu českým filmem Tango pro tři.
3: Tak já teda asi něco zatancu.
4: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
2: Julii, kterou hraje Kristýna Boková, se právě rozpadl život. Když dostane příležitost zúčastnit se taneční show, rozhodne se dokázat, že umí začít znovu. Jejím partnerem je taneční Kristián v podání Jána Koleníka. Ten se ale chce hlavně vrátit na vrchol. Na parketu tak nejde jen o kroky a potlesk, ale i o to, jestli si tihle dva dokážou věřit.
5: Máte se na co těšit.
1: Co pro posluchače milující napětí?
2: Pro ně je tu pravda nebo lež. Začínající spisovatelka přijíždí do domu slavné autorky, aby za ní dokončila její knihy. Pak ale objeví rukopis s děsivým přiznáním. Je skutečné? Nebo je to jen další příběh, který někdo mistrně vymyslel? V thrilleru podle románu Colin Hoover hrají Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett.
6: Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words.
2: Na konci filmu jsem si opravdu lámal hlavu nad tím, co byla pravda a co lež. Další novinkou je Digger. Tom Cruise tentokrát hraje mocného muže, který se snaží zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil.
7: It's ridiculous. And it's scary.
2: Film režíruje Alejandro Iñárritu a už spojení těchto dvou jmen je pro mě důvod být velmi zvědavý, co na plátně vzniklo. A nakonec pozvánka pro hudební fanoušky. Queen Budapest. Legendární koncert Queen z Budapešti z roku 1986 se vrací na velké plátno v nové obrazové a zvukové podobě. Freddie Mercury, 80 000 diváků a skladby, které známe dodnes.
1: Český film Tango pro tři, napínavý thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakotou Johnson, také Digger s Tomem Cruisem a nebo hudební záležitost Queeni v Budapešti jsou filmové premiéry pro začátek října v moravských kinech, které nám doporučuje za filmové experty Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Radku, děkujeme za zpestření našeho vysílání.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a všem posluchačům přeji krásný den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná.
8: Ty se mě zdáš, ty se mě hezky zdáš.
0: Někdo bude dnes v noci spát a někdo makat.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, narušte svůj stereotyp a udělejte o tomto víkendu něco jinak. Býci, u vás to na celé čáře, vyhrává lenošení a sladké nic nedělání. Blíženci, moc nepřemýšlejte, prostě si jen užívejte babí léto. Raci, klidně se vrhněte do nových aktivit. Lvi, procházka na čerstvém vzduchu dokáže hotové divy. Pany, máte spoustu nápadů, ale zatím si je schovejte do šuplíku. Váhy, během volna si užijete několik neplánovaných setkání. Štíři, pokud si chcete vyčistit hlavu, tak si udělejte menší výšlap. Střelci, mějte se rádi, je to velmi důležité. Kozorozi, natankujte novou energii a nechte svět běžet jen tak. Vodnáři, po celý víkend budete mít úsměv na tváři. A co my ryby, nechceme nic komplikovaného, jenom klid, lásku a jistotu.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
1: Jsme Rádio Hana.

display. Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: počasí.
1: Pronostika říká, že když fouká od východu, bude teplý podzim. My víme, jak bude, víme, že minimálně do středy tady máme babí léto a k tomu hlavně sluníčko. Změna má dorazit ve čtvrtek. To se objeví deště a přehánky a následně v pátek se taky trochu ochladí na nějakých 15 stupňů. Jinak o tomto víkendu máme dál většinou polojasno s odpoledními teplotami okolo 20.
0: Hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Mohl hitmaker romantismu Bedřich Smetanu napsat místo Vltave třeba Bečvo? Na to jedem hledat odpověď do Týna nad Bečvo, kde je jediný muzeum tohoto skladatela na Moravě. Bedřich Smetanu jsem jezdil k nevlastní sestře. Konkrétně toť s rodinou trávil prázdniny v letech 1852 a 1854. Před druhým pobytom bohužel omřela na tuberkulózu jeho dvouletá dcerka Gabriela. Expozice je ve zrekonstruovaném panským pivovaru a je přirozeně zaměřená hlavně na dobu, kterou Smetana v Týno trávil, a když s ohledem na zmíněnou rodinnou tragédiu to nebyl čas úplně šťastný. Možná i proto se sem od drahé návštěvy až nikdy nevrátil. Smetanovo muzeum v Týno nad Bečvou je pravidelně otevřený do konce října, ináč se to dá domluvit.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás.
2: Tady Kubo Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
3: Milé dámy, zapište si do kalendáře. Čtvrtek

0: dětí a plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Radio Hana. Nejlepší hudba.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu máte jistotu, že když vás na něco pozveme, bude to stát za to. Tohle potvrzují i naši filmoví experti. Dnes má u nás v rádiu službu Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, jaké jsou filmové novinky pro začátek tohoto měsíce, pro začátek října?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Tento týden si v kině vyberete, jestli chcete tančit, napínat nervy nebo vidět Toma Cruise v trochu neobvyklé roli. Začnu českým filmem Tango pro tři.
3: Tak já teda asi něco zatancuju.
4: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
2: Julii, kterou hraje Kristýna Boková, se právě rozpadl život. Když dostane příležitost zúčastnit se taneční show, rozhodne se dokázat, že umí začít znovu. Jejím partnerem je taneční Kristián v podání Jána Koleníka. Ten se ale chce hlavně vrátit na vrchol. Na parketu tak nejde jen o kroky a potlesk, ale i o to, jestli si tihle dva dokážou věřit.
5: Máte se na co těšit.
1: Co pro posluchače milující napětí?
2: Pro ně je tu pravda nebo lež. Začínající spisovatelka přijíždí do domu slavné autorky, aby za ní dokončila její knihy. Pak ale objeví rukopis s děsivým přiznáním. Je skutečné? Nebo je to jen další příběh, který někdo mistrně vymyslel? V thrilleru podle románu Colin Hoover hrají Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett.
6: Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words.
2: Na konci filmu jsem si opravdu lámal hlavu nad tím, co byla pravda a co lež. Další novinkou je Digger. Tom Cruise tentokrát hraje mocného muže, který se snaží zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil.
7: It's ridiculous. And it's scary.
2: Film režíruje Alejandro Iñárritu a už spojení těchto dvou jmen je pro mě důvod být velmi zvědavý, co na plátně vzniklo. A nakonec pozvánka pro hudební fanoušky. Queen Budapest. Legendární koncert Queen z Budapešti z roku 1986 se vrací na velké plátno v nové obrazové a zvukové podobě. Freddie Mercury, 80 000 diváků a skladby, které známe dodnes.
1: Český film Tango pro tři, napínavý thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakotou Johnson, také Digger s Tomem Cruisem a nebo hudební záležitost Queeni v Budapešti jsou filmové premiéry pro začátek října v moravských kinech, které nám doporučuje za filmové experty Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Radku, děkujeme za zpestření našeho vysílání.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a všem posluchačům přeji krásný den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.
8: Dobré ráno.

0: vstáváte s Rádiem Hana, vítá nás nový den neděle 4. října, za chvíli máme 7. hodinu. Vy si možná právě teď vaříte svou ranní kávu, čistíte si zuby, snídáte, nebo jste si nás právě pustili, zatímco pořád ještě odpočíváte v peřinách. Jsme tady pro vás, ať už jste v nedělní ráno kdekoliv a děláte cokoliv. Před námi je teď další nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Vzpomeneš si, ptá se Eva Farna.
3: Proč pí?

0: No a písničkou z roku 1996 nás obšťastní Phil Collins. Tak takhle si užijeme víkendové nedělní ráno. Teď už zprávy a počasí, je 6 hodin a 56 minut.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u dalších zpráv. Tady víme, co se děje v našem regionu. Po celý říjen probíhá v Olomouci na Dolním náměstí výstava umění, které pomáhá. Pořádá jí mobilní hospic

0: jste sami. Ve studiu G21 jsou k vidění obrazy, fotografie, mandaly i šperky. Pravidelně se tu mají konat také besedy. Jedním z hostů bude i fotograf Jindřich Štrajt.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: V Olomouci také pokračuje celorepublikový festival Den architektury. Na komentované procházky a exkurze můžeme jít až do středy 7. října. Letošní motto je Bydlím tedy sem. Architekturou ožívá také Šumperk. Jak píše Rejt.cz, akce tady do neděle nabízí filmové premiéry i diskuze o budoucnosti města. Nechvalně proslulá silnice smrti na Blanensku, tedy hlavní tah první třídy číslo 43 mezi Brnem a Svitavami, se možná dočká lepších časů. Příští rok má být totiž pro přípravu nové komunikace naprosto klíčový. Současná trasa už kapacitně dávno nestačí a její nebezpečnost bohužel potvrzují i další dvě tragické nehody z letošního září.
1: Sport.
0: Je tu skvělá zpráva pro hokejové fanoušky. David Pastrňák se jako nově jmenovaný kapitán Bostonu předvedl ve výborném světle. V napínavém zápase zámořské NHL si připsal dvě asistence a pomohl tak svému týmu udolat Winnipeg 4-3 po prodloužení.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i o víkendu.
1: Počasí.
3: Pranostika říká, že když fouká od východu, bude teplý podzim. My víme, jak bude, víme, že minimálně do středy tady máme babí léto a k tomu hlavně sluníčko. Změna má dorazit ve čtvrtek. To se objeví deště a přehánky a následně v pátek se taky trochu ochladí na nějakých 15 stupňů. Jinak o tomto víkendu máme dál většinou polojasno s odpoledními teplotami okolo 20.
1: Hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Hana, když takhle poslouchám písničku, vzpomeneš si od Evy Farné, říkám si, jestli možná už to nebylo o její situaci, protože není to úplně dlouho, co Eva Farná dala na sociální sítě, že se svým partnerem už pár bohužel netvoří. My se probouzíme do první říjnové neděle 4. října, dál si užíváme babí léto a víkendový zasloužený relax. Ať už vás dneska čeká procházka venku nebo si plánujete dát kafe v teple domova, mrkneme se společně na to, co pro jednotlivá znamení přichystaly hvězdy. Ani dnes nás neminou horoskopy s květinou. Do 10 minut se taky podíváme, kam můžeme o víkendu vyrazit. Tohle je víkendové Rádio Hana.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, narušte svůj stereotyp a udělejte o tomto víkendu něco jinak. Býci, u vás to na celé čáře vyhrává lenošení a sladké nic nedělání. Blíženci, moc nepřemýšlejte, prostě si jen užívejte babí léto. Raci, klidně se vrhněte do nových aktivit. Lvi, procházka na čerstvém vzduchu dokáže hotové divy. Pany, máte spoustu nápadů, ale zatím si je schovejte do šuplíku. Váhy, během volna si už žijete několik neplánovaných setkání. Štíři, pokud si chcete vyčistit hlavu, tak si udělejte menší výšlap. Střelci, mějte se rádi, je to velmi důležité. Kozorozi, natankujte novou energii a nechte svět běžet jen tak. Vodnáři, po celý víkend budete mít úsměv na tváři. A co my ryby, nechceme nic komplikovaného, jenom klid, lásku a jistotu.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Dobré ráno na Hané. Dobré ráno.

0: Forever Young na rádiu Hana, verze, kterou my možná známe od Karla Gotta jako Být stále mlád. S rádiem Hana si užíváme první říjnovou neděli. Nemáte ještě žádné plány, ale táhne vás to ven, tak to jste na správných vlnách. Máme pro vás několik tipů.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: Dál si užíváme téměř letní teploty, ani dnes nebude pršet a tak se vyloženě nabízí vyrazit ven. V Olomouci máme ještě dneska oblíbený Burger Street Festival. Jako vždy na něj zajdeme k Šantovce. Letos si navíc můžeme užít novinku, takzvané miniburgery, jako ochutnávku. Kroměříž nás zve na výstavu Floria Podzim. Podzimní vychytávky na zahradu, unikátní expozice bonsai, cymbálovka i program pro děti. K tomu taky třeba přednášky o japonské a čínské čajové kultuře. To všechno si ještě dneska užijeme na Floria Podzim na kroměřížském výstavišti. Tak co, kam vyrazíte vy? Napište nám to pod náš facebookový příspěvek. Jsme zvědaví a budeme se těšit na vaše odpovědi.
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Hana.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
0: Na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
5: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
4: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
5: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
4: Buďme u toho všetci spolu.
2: Posloucháte Rádio Hana.
6: Čau, čau, tady Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: set to rozjela na rádiu Hana. Slyšeli jsme song June Afternoon, neboli červnové odpoledne. Možná si říkáte, že s tím časem jsme se trošku sekli. Hrajeme červnové odpoledne, přitom je říjnové ráno. Zajímavostí ale je, že samotný autor Per Gessle tuhle písničku napsal na přelomu podzimu a zimy, kdy se mu prostě po létu stýskalo. My už se teď mrkneme s kolegou Lukášem na změnu času, která nás brzy čeká, no a do 15 minut pro vás budeme mít na našich vlnách přichystané taky naše zprávy. Užívejte si pěknou neděli. Na Rádiu Hana vám k tomu budeme hrát hit za hitem.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Začal říjen a my dostaneme jednu hodinu života nebo i spánku navíc. Letní čas letos skončí v noci ze soboty 24. na neděli 25. října. Ve 3 hodiny ráno se hodiny vrátí zpátky na 2. Jednoduchá pomůcka, na jaře to jde dopředu, na podzim to jde dozadu. Mobil, počítač i chytré hodinky se většinou přeřídí sami. My zkontrolovat musíme na konci října hlavně budík, troubu, mikrovlnku nebo hodiny v autě. Ptáte se nás, jak se na změnu času připravit. Zeptali jsme se odborníků a ti navrhují, že 3 dny před změnou času můžeme posouvat spaní, vstávání i večeři každý den o 15 až 20 minut později. Pomůže také pravidelný režim a dostatek denního světla. Takže teď už víme, že čas se mění v noci ze 24. na 25. října. Hodinová ručička se vrátí zpátky o 60 minut a my dostaneme hodinu života nebo hodinu spánku navíc. Co s tím uděláte?
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli ráno.
3: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Hana. Pro mnohé je nedělní ráno časem, kdy se dospávají včerejší večery. Někdo si ještě vrací z pařby, někdo už běží pro nedělní noviny a čerstvé rohlíky a samozřejmě venčení pejska je i v neděli důležité. Pro vás, pro všechny, hrajeme nejlepší hudební výběr, pečlivě vybíráme ten nejlepší víkendový playlist a co si dáme po 8 hodině, to vám povíme právě teď.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Těšit se můžeme třeba na No Name a jejich song Prvá.
3: Tak nech ten život trvá a moja dlaně mě dá zbohu tvoje dlaní.
0: Užijeme si taky Miley Cyrus. A nebo třeba Backstreet Boys. Tohle je prostě playlist, který vyloženě vyzývá k tanci. Před ním ještě zprávy, počasí a dopravní přehled. S námi je máte dříve než ostatní, je 7 hodin a 55 minut.
2: Bude 8 hodin.
1: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Přinášíme vám souhrn aktuálního dění okolo nás. Olomoucká herečka a zpěvačka Natálie Tichánková získala prestižní cenu Thálie v kategorii muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry. Ocenění odborné poroty si odnáší za stvárnění hlavní role Evity v úspěšném představení Moravského divadla Olomouc. Zástupkyně olomoucké scény při přebírání ceny neskrývala nadšení i vděk vedení divadla, kolektivu inscenace a své rodině. Za náš rádiový tým moc gratulujeme.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Na Přerovsku opět úřadoval falešný bankéř, kterému tentokrát naletěl 22-letý mladík. Podvodník ho po telefonu nejprve vystrašil báchorkou o ohrožených úsporách a následně mu z účtu nekompromisně vyluxoval 135 tisíc korun. Ať mají lidé v Kroměříži kde tvořit, město plánuje vybudovat v Pilařově ulici nové kreativní centrum Garáž pro mladé lidi a studenty. Město má hotovou studii, která tu počítá s kavárnou, kovorkem i klubovnou. V Olomouckém kraji drasticky přibývá kybernetických podvodů. Za pouhých 9 měsíců tam lidé přišli o téměř 280 milionů korun. Policie vyšetřuje už přes 1000 případů, čímž aktuální finanční škody překonaly čísla za celý loňský rok. Strážci zákona proto znovu důrazně varují, abyste na své peníze byli v online světě maximálně opatrní.
2: Sport.
4: Hokejisty Olomouce čeká dnes od 17 hodin náročné domácí utkání proti Třinci. Oceláři proplouvají novou sezónou bez zaváhání a po 7 odehraných kolech drží plný bodový zisk. Mora naopak po páteční porážce v Liberci bude chtít před vlastními fanoušky napravit poslední nezdary a zastavit třineckou vítěznou sérii. Hanáci už navíc v předsezónní přípravě dokázali slezského soupeře porazit 3-1.
2: Počasí.

0: přibývající oblačnost, večer budeme mít dokonce až zataženo. Ani dnes by nám ale nemělo pršet. Teplotní maxima se nám stále drží nad 20 stupni. V pondělí pak čekáme úplný opak. Ráno nám sluníčko zastíní velká oblačnost, ale během dne se začne vyjasňovat. Večer už by mohla být obloha bez mráčku. I pondělí slibuje letní teploty. Podobně teplo, jako je třeba v Řecku, Španělsku nebo ve Francii.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci nám dál trvají uzavírky v areálu fakultní nemocnice. Uzavřená je stávající příjezdová cesta k pavilonu H1. K tomu se teď dostaneme provizorní jednosměrkou, která vede pod pavilonem. Neprojedeme taky částí ulice za nemocnicí a uzavřená jsou i parkovací místa v ulici IP Pavlova. Při plánování cesty po D1 počítáme s uzavřeným exitem na Říkovice, a to v obou směrech. Objížďka je vedená přes exit Přerov sever a pak silnici 55. Částečná uzavírka nám komplikuje dopravu taky v Prostějově v ulici Komenského. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Haná, s naším vysíláním si nemusíte dělat hlavu s dopravními uzavírkami, s novinkami z Hané, nebo třeba tím, co se děje v hudebním světě, to všechno hlídáme za vás a pravidelně vás o tom informujeme. Stejně tak vlastně s Rádiem Haná nepotřebujete ani kalendář. V našem kalendáriu za vás všechny svátky a významné dny hlídáme. Tak se pojďme mrknout, co nám přinesla dnešní neděle.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: V kalendáři nám dneska svítí červeně neděle 4. října. Narozeniny má fotbalista Tomáš Rosický, zpěvák Nikolas Josef a taky Natálie Tichánková. Je to skvělá zpěvačka a oblíbená herečka Moravského divadla Olomouc, která navíc dneska slaví nejen narozeniny, ale také včerejší vítězství ceny Itálie za ženský výkon v kategorii muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry. Na dnešek připadá také den z kořicových šneků, tak si klidně dejte pěkně na chuť. A svátek má 4. října každý, ale úplně každý František. Možná máte nějakého doma nebo třeba v práci, tak mu vyřiďte, že pozdravujeme a posíláme jeho speciální sváteční hymnu.
2: Dneska slaví Františkové.
3: A taky všechna zvířata.
2: Takže Franto.
3: A němé tváře.

0: Rádio Hana a tohle byla vlna její katarze. Ať už takhle při neděli máte chuť trávit čas venku nebo naopak vevnitř, máme pro vás tipy na skvělé akce.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: I dneska můžeme vyrazit na hrad Sovinec, kde po celý víkend vládnou duchové a dušičky. Těšíme se tady na netradiční kostýmované prohlídky plné tajemství, záhad, strašidelných pověstí a humoru. Máme mít teplo, nemá pršet, prostě parádní počasí na to vyrazit na výlet na hrad. V Olomouci se pak těšíme na autogramiádu inscenace Evita. Tu uvede Moravské divadlo Olomouc dneska od 14:30 odpoledne. V pondělí potom od 19 hodin a v úterý také v 19. Po každém z těchto představení se uskuteční autogramiáda s účinkujícími a to znamená, že budeme moci sehnat mimo jiné třeba také podpis Natálie Tichánkové, která právě za roli v Evitě získala včera cenu Tálie. Tak co, chystáte se na hrad nebo spíš do divadla? Dejte nám vědět na našem rádiovém Facebooku.
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Hana.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
5: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
2: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
8: Ahoj, tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elan Hana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.

0: Nedělní dopoledne trávíte s Rádiem Hana, právě nám doznívá znělka z 50 Shades of Freedom od Ritty Ory a Liama Payna s názvem For You z roku 2018. Pokud pořád nemáte jasno, kam byste dnes chtěli vyrazit na výlet, ale v tomhle teplém počasí vás to ven láká, máme pro vás skvělou inspiraci. Kolega Lukáš si k nám do studia pozve hosta, který letos zazářil jako absolutní vítěz cen Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu. Přejeme vám pohodu poslech s Rádiem Haná.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Bude vás bavit, možná inspirovat a hlavně přidáme další tip na podzimní výlet po našem kraji. V letošních cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu se mimořádně dařilo místu s krásným názvem Kříž srdce. Zvítězilo v kategorii Malebná vyhlídka a navíc se stalo i absolutním vítězem. Co je Kříž srdce? Ptáte se, kde ho najdeme? Na studiové lince nacházíme Ivonu Beníškovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A vy nám dáte odpovědi, kde přesně Kříž srdce leží, čím je to místo zajímavé?
3: Tak, Kříž srdce najdete v přírodě nad Bělským mlýnem a je přístupný volně celý rok. Dostanete se k nám samozřejmě autem, spousta lidí přijede na kole a můžete se k nám dostat i vlakem přímo do zastávky z Děčín. A potom tady z tohohle místa od Bělského mlýna po hlupé turistické značce, po další kortenové soše od Honzy dostala, tam máme ještě ohnivého anděla a potom po zelené značce ke Kříži srdce. Já si myslím, že Kříž srdce si oblíbili návštěvníci, protože má obrovskou sílu. Je to opravdu monumentální dílo, je to spojení umění přírody a krásného výhledu a dává tomu takovou zvláštní atmosféru. Lidi se tam přijdou tak jako zastavit, pokochat, rozhlídnout, nadechnout se přírodě.
2: A závěrem pojďme tedy nalákat všechny, kteří ještě na Kříži srdce nebyli, nedaleko Olomouce u Běleckého mlýna. Proč si právě na podzim udělat výlet ke Kříži srdce?
3: Každé roční období má své kouzlo a podzim je tam opravdu nádherný. To opravdu může být skvělým cílem pro vycházku, výlet, anebo například děláme silvestrovský výšlap, takže se tam přispodívat třeba na Silvestra a ukončit tam krásně rok.
2: Kříž srdce nedaleko Běleckého mlýna, vítěz kategorie Malebná vyhlídka a zároveň absolutní vítěz letošních cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Na výlet nás pozvala paní Ivona Beníšková. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Náš vyhlídkový reklamní rozhovor končí a my už vyhlížíme další hity.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana. Nejlepší

0: Posloucháte Rádio Hana. Někteří z vás se možná dneska nemůžou dočkat na domácí zápas hokejové Olomoucké Mory proti Třinci. Někdo možná vyráží na výlet, jiní třeba užívají volnou, pomalou neděli. Ať už děláte cokoliv, my vám k tomu rádi děláme společnost a hrajeme taky parádní pecky.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Příští hodinku nám otevře opět Aradeček a jejich Padám. Připomínám, že už od zítra se o Star Dance, ve kterém právě frontman kapely Opět Radeček vystupuje, dozvíme exkluzivně v našich rozhovorech.

0: Tohle si neděli budeme užívat my na Rádiu Haná, tak nás zaselte a pojďte si tuhle parádní hudební jízdu užít s námi. Začínáme hned po zprávách, které vám posíláme teď, dříve než ostatní, v 8 hodin a 55 minut.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Máme tu pro vás přehled toho, co vás zajímá, co se chystá a o čem se právě mluví. Vítejte u zpráv. Fakultní nemocnice Olomouc rozšiřuje svou psychiatrickou kliniku, aby mohla nově nabídnout tolik potřebnou péči i dětem a dospívajícím. Díky stavbě nového křídla se lůžková kapacita zvedne ze stávajících 64 na rovných 120 míst.
2: Prostějov aktuálně.
3: Zelenější bude zase Prostějov. Město pokračuje v obnově městské zeleně. Během letošního podzimu radnice nechá zasadit ve městě přes 100 vzrostlých stromů i více než 1000 keřů, které doplní zeleň v různých lokalitách města. Sobotní odpoledne na Svitavsku narušil požár lesa po těžbě, se kterým v obci Lačnov bojovalo 7 hasičských jednotek. Plameny tam zasáhly plochu o velikosti zhruba 700 metrů čtverečních. Předběžné škody se podle hasičů vyšplhaly na 300 tisíc korun. Na noční obloze teď můžeme snadno zahlédnout planetu Saturn. Během podzimu má ideální podmínky pro pozorování. Nyní září tak jasně, že ji spatříme i pouhým okem a s hvězdářským dalekohledem pak uvidíme i její prstence.
1: Sport.
3: České hokejistky mají za sebou smolný závěr turnaje ve finském Lahti. Proti Švýcarkám sice vedli už 2-0, ale slibný náskok bohužel neudrželi a nakonec padli 2-3 po samostatných nájezdech. Opakuje se tak podobný scénář ze srpna, kdy si ze vzájemného duelu rovněž odnesli těsnou porážku.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude.

0: i když rána už jsou přece jen chladná. Všechno má ale svůj konec a tak i babí léto musí někdy pominout. Stane se tak v polovině příštího týdne, kdy zasáhne naší republiku prudké ochlazení. Ve čtvrtek už se teploty nedostanou nad 20 stupňů, v pátek by nám rtuť teploměru měla klesnout k 12. Ochlazení by mělo být doprovázeno vydatným deštěm, který by měl ukončit dlouhé suché období. Tím nám vlastně začne pravý podzim.
1: Dopřejte si péči, kterou si zasloužíte. Nová estetická chirurgie v nemocnici Agel Prostějov. Vaše krása, naše odbornost.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že nám do konce října kvůli opravám dál bude trvat úplná uzavírka v ulici Na Zákopě mezi křižovatkami s ulicemi Selské náměstí a Železniční. Prodloužená je v Olomouci také uzavírka v ulici Na Letné. Neprojedeme tudy až do 16. listopadu. Kvůli opravě železničního přejezdu máme úplnou uzavírku taky v Šumperku v ulici Žerotínova. Projet není možné ani na Prostějovsku, nejkratší cestou na trase Ptení Vícov. Tady je potřeba to vzít přes Holubice. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
4: Víkend společně.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Hana. Představte si, že vám klasický maraton přijde moc jednoduchý a tak se vydáte na 5 dní běhat do Jordánské pouště. Přesně to udělal známý influencer Nikos a úspěšně dokončil brutální závod Ultra X Jordan. Za 5 dní ukrojil tenhle Čech z pouštního písku přes 220 kilometrů, přičemž ho každý den čekala porce mezi 36 a 60 kilometry. V pekelném horku strávil na trati neuvěřitelných 33,5 hodiny. Klobouk dolů za tenhle šílený výkon, pohodový den o poznání, klidnější tempo vám přeje Rádio Hana, které vám k nedělnímu odpočinku hraje nejlepší hudební výběr. Za chvíli třeba Anaka nebo Lady Gaga.
1: Rádio Hana.

0: I dneska nás čeká příjemný teplý den, dopoledne slunečno, odpoledne se ale začne zatahovat, i když nemá pršet, máme tady nějaké tipy na zážitky pod střechou.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: V Olomouci jdeme na hokej, Mora hraje proti zatím neporaženému Třinci. Zafandíme od 17 hodin. Zajít můžeme taky do olomouckého Premier Cinemas na film. Dávají třeba nové Avengers, film V srdci divočiny s Bradem Pittem, anebo snímek Digger, kde se představí Tom Cruise jako tlustý, šedivý a nerudný pán. Na programu nás láká taky kino ve Štěpánově. Těšíme se na Maxi Psafíka v rámci programu Pohádky pod plátnem. Pohádku dětem tentokrát přečte oblíbená olomoucká herečka Vladimíra Včelná a budou i tématické tvořivé dílničky. Ve Štěpánovském kině od 15 hodin. Tak co, jak si užijete neděli vy? Dejte nám vědět na našem Facebooku.
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Hana.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Hana je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
2: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
1: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
2: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
1: Buďme u toho všetci spolu.
3: Rádio Hana.

0: Na Rádiu Hana vám v průběhu dnešního vysílání přinášíme tipy, kam vyrazit a jak si dnešní pěknou a teplou neděli užít třeba i někde venku. Do vysílání jsme si proto pozvali taky naše furtovníky, kteří nás pěkně v hanáčtině pozvou na výlet do Jeseníků. Ať už potom nandáte pohorky a vyrazíte, nebo dnes plánujete domácí relax, my tady budeme pro vás. Hrajeme vám do vašich přijímačů a přes aplikaci i do sluchátek, teď už ale naši furtovníci.
1: Rádio Haná uvádí hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Co taková nejvyšší hora Jeseníků? Nic proti pradědo, ale víte, kde hledat nejvyšší jesenický vodopád? Dneska jdem k Vysokýma vodopádo, které si jmenuje Vysoký vodopád. Beštrachat si k nima musíte 850 metrů nad moře na horní tok studeného potoka. Titul nejvyšší vodopád v Jeseníkách si vesloužil proto, že po kaskádách toť padá voda z výšky 28 metrů. Vzhledem ke stáří Jeseníku se dá říct, že ještě onehdá byl okaz vešší. V roku 1880 se totiž koretem prohnala velká voda a původně 45-metrový přepad technologické řečení demontovala a dala mu aktuální podobu. K Vysokým vodopádům můžete vekročet po červené z červenohorského sedla přes Švýcárno nebo opačně po modré z bělé. Trase si můžete spojit a projít je durch.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácky čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
3: Rádio Haná. Nejlepší hudební.

0: Na Rádiu Hana vám budeme i v další hodince hrát nejlepší hudební výběr. Kromě toho otevíráme ale náš rádiový jukebox a do 12 hodin budeme hrát písničky na přání a vysílat vaše vzkazy. Napsat nám můžete pod příspěvek do komentářů na Facebooku, na e-mail nebo třeba na WhatsApp. Dál nám pojede taky nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: A v něm třeba Mirai.
3: Kdybych já...

0: neděli prostě doladí k dokonalosti. Teď už zprávy, počasí a doprava. Máme 9 hodin a 56 minut.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Je čas na přehled událostí, pojďme na to. Tento víkend máte úplně poslední letošní šanci navštívit Zdíkův palác v olomouckém arcidiecézním muzeu. Hned po neděli se totiž tato oblíbená historická památka na celou zimu uzavře. Své brány znovu otevře až 1. dubna příštího roku. Neobvyklý zásah řešili uprostřed týdne prostějovští strážníci. Do tamní porodnice se totiž dostavila rodička i se svou kočkou v přepravní kleci a trvala na tom, že si ji ponechá na pokoji. Protože přítomnost zvířete na oddělení nebyla z hygienických důvodů možná, přivolaná hlídka městské policie si kočku převzala a bezpečně ji umístila na služebně. Odpoledne si zvíře vyzvedl přítel rodičky.
2: Svitavsko aktuálně.
3: Komplikuje se cesta do Čech. Na 3 dny se v říjnu uzavře tunel Hřebeč na silnici 35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou. Kvůli protipožárním testům bude tunel zavřený od 20. do 22. října. Řidiče čeká objížďka přes okolní obce.
1: Sport.
3: 20-letá česká tenistka Nikola Bartůňková se postarala v Pekingu o obrovské překvapení, když ve třetím kole vyřadila světovou dvojku Arinu Sabalenkovou. Běloruskou favoritku porazila 6-4 a 6-3 a připsala si největší vítězství dosavadní kariéry. V boji o čtvrtfinále se česká naděje utká s Rakušankou Sinjou Krausovou.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i v neděli.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Pondělí nám slibuje další slunečný den. Ráno můžeme mít lokálně až oblačno a ojediněle s mlhami. S postupem dne ale bude oblačnosti ubývat. Večer bude dokonce úplně jasno. Nejvyšší teploty by se nám měly pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Pokud plánujete vyrazit

0: jen slabý větřík, biozátěž bude na jedničce, dýchat se nám tedy bude krásně. Jasné a teplé bude taky úterý, jen během noci nám mohou ojediněle přijít přízemní mrazíky.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady po letním cestování, je ideální čas na podzimní kontrolu auta. Mrkneme na hloubku dezénu pneumatik, zkontrolujeme brzdové destičky a včas dolijeme kapalinu do ostřikovačů. Určitě prověříme i gumičky u stěračů a stav rezervy v kufru. A malá rada pro sichravé dny, vytáhneme látkové koberce a vyměníme je za gumové, ať se nám vlhkost z bot nevsakuje do podlahy. Tak a teď už nás nic nepřekvapí a my se společně můžeme těšit na cesty s výhledem na podzimní krajinu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Rádio Hana.
2: A Jukebox.
3: Rádio
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Na Facebooku Rádia Hana je dneska život. My máme náš jukebox a tak vyřizujeme vaše vzkazy. Vy nám píšete, jakou máte neděli. Miluše Zapletalová nám napsala, že její první cesty vedou na olomoucké Poděbrady na retro víkend. Chystají tam prý samé dobroty, tak se plánuje pořádně posilnit. A krásný pozdrav přiletěl až od Kysůc. Monika Kuska veze svého tatínka na moravské hranice, kde bude hrát na mši s dechovkou na trubku. Přejeme krásný zážitek i požehnanou neděli, ať už míříte za jídlem nebo třeba za kulturou. Rádio Hana vám servíruje skvělou muziku.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádiu Haná milujeme taky, rádi vám děláme radost. Máme tady pro vás proto zadarmo dva lístky na olomouckou podzimní flóru Hortikomplex. Výstava odstartuje ve čtvrtek 8. října a bude trvat až do neděle 11. října. Čeká nás přehlídka a prezentace českých i moravských pěstitelů ovoce a zeleniny, podzimní zahradnické trhy i program pro děti. Pokud lístky chcete, zavolejte nám teď do vysílání Rádia Haná na číslo 585-225588. Dva volné lístky tady na vás čekají.
1: Písničky na přání.
2: Novinky Rádia Haná.
1: Vzkaz přímo do studia.
2: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu.
1: Na Google Play nebo Apple Store.
2: Stahujte,
1: poslouchejte, užívejte.

0: Radio Haná soutěžíme o dva lístky na podzimní flóru Hortikomplex a na lince už máme našeho dnešního vítěze. Dobrý den, kdo pak se nám dovolal?
1: Jen Jirka u telefonu, zdravím vás a posluchače Rádia Haná.
0: No my vás taky zdravíme a hlavně gratulujeme. Dovolal jste se jako první, odkud k nám voláte?
1: Olomouce, nějak daleko.
0: No to nemáte daleko vlastně ani na tu výstavu, tak to máte parádní.
1: Ano.
0: Tak já vám ty dva lístky určitě hned dám, jakmile mi odpovíte na jednoduchou otázku. A ta zní, jaké téma má letos Flóra Olomouc Hortikomplex? A je to za A, dary naší země, za B, hody hody do provody, anebo za C, téma nemá.
1: Tak já bych volil za A.
0: Volil byste A?
1: Ano.
0: A to byste bylo správně, ano, téma dnešního letošního Flóra Olomouc Hortikomplex je dary naší země. To znamená, že vy jste vyhrál dva volné lístky. Já vám moc gratuluju.
1: Bezplatně, díky moc.
0: A zeptám se, koho vezmete sebou?
1: Manželku.
0: Manželku, no tak to budete mít vlastně nakonec moc hezký víkend, vlastně takový prodloužený víkend. Já doufám, že si to pořádně užijete. Gratuluju, lístky jsou vaše. Zůstaňte mi prosím vás ještě na drátě, ať se tady domluvíme. No a teď už posílám nejlepší hudební výběr, za chvíli třeba Slash Mouth nebo Ava Max.
2: Rádio Haná.
3: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
8: Ať je fešák
9: a má krásný oči.
8: Ať je vtipnej.
9: A chytrej.
8: A zajištěnej. A hlavně, ať není ženatej.
9: Holky, nechceme toho trochu moc?
10: Tak jsem tady. Ahoj všem.
8: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
9: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
11: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
3: Rádio Haná
2: a Jukebox.

0: Máme otevřený jukebox na Rádiu Hana, vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy na Facebook, nám píšete, jaká je vaše neděle a spoustu z vás teda opravdu nezahálí ani o víkendovém dni. Tomáš Fojtík nás krátce pozdravil přímo z pracovního procesu a Daniela Horáková-Strýčková hlásí ranní odjezd do práce za dětmi. Daniele i Tomášovi posíláme pořádnou dávku energie a Martina Coufalová s rodinou si ještě užívá poslední chvíle na chatě v Seči na Prostějovsku, kde zdobí chalupu do podzimního kabátu, než se zítra také vrátí do práce. Držte se, s námi jeden krásnější a o zábavu se stará nejlepší hudební výběr Rádia Hana. Za chvíli třeba Pet Shop Boys nebo Mandraže.
1: Jsme Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Hana, pod naším facebookovým příspěvkem nám píšete, co máte dneska v plánu. Kdybyste ale náhodou ještě neměli jasno, máme tady pro vás několik tipů, kam vyrazit a jak si užít dnešní neděli.
1: Rádio Hana a Jukebox. Rádio Hana. Kam vyrazit?
0: S naším rádiem si užíváme první říjnovou neděli. Táhne vás to ven, tak to jste na správných vlnách. V Olomouci máme ještě dneska oblíbený Burger Street Festival. Jako vždy na něj zajdeme k Šantovce. Letos si navíc můžeme užít novinku, takzvané miniburgery jako ochutnávku. Stánky jsou otevřené do 8 večer. V Olomouci se taky těšíme na autogramiádu inscenace Evita. Tu uvede Moravské divadlo Olomouc v pondělí od 19 hodin a v úterý ve stejný čas. Po každém z těchto představení se uskuteční autogramiáda s účinkujícími. To znamená, že budeme moci sehnat, mimo jiné, také třeba podpis Natálie Tichánkové, která právě za roli v Evitě získala včera cenu Tálie. Přivítat podzim můžeme v kostelci u Marciánů. Čeká nás tady zdobení dýní, dílničky, špekáčky, malování na obličej a taky jízdy na koni. Big Beat a rock 60. a 70. let si dnes s kapelou Dr. Beat užijeme v Kromě Říži, v klubu Starý pivovar. Koncert začíná v 17 hodin. Tak co? Co jste si z naší nabídky vybrali vy?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz
2: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Jsme Rádio Hana.

0: Na rádiu Haná vám hrajeme non-stop, a to i před 11. hodinou v neděli. Ať už nás posloucháte u vaření, u nedělního oběda, na cestách, nebo třeba z gauče při víkendové pohodě, hrajeme pro vás. I v další hodince pro vás máme nachystaný hit za hitem. Pojďme se mrknout na malou ochutnávku.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Budeme tady mít Elán. Písničku Diamonds nám zaspívá Rihanna. A z roku 1986 si vytáhneme song od Survivora. Máme nové pecky, lety prověřené hity i české písničky. U nás si prostě na své přijde každý. A to i ten, co chce pravidelně dostávat aktuální informace. Posíláme vám naše zprávy. S námi je máte dříve než ostatní, a to v 10 hodin a 55 minut.
3: Bude 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Haná.
4: Připravili jsme pro vás další aktuality. Olomouc prosperuje. V letošním indexu prosperity, který sestavuje portál Evropa v datech, se hanácká metropole dostala mezi 5 nejlepších měst v Česku a obsadila 4. místo. Žebříček vzniká na základě posouzení 49 hodnotících kritérií. A pro doplnění, na prvním místě je Turnov, druhé jsou Luhačovice a třetí Žamberk. V sadech v Loučce na Přerovsku vrcholí sklizeň švestek a začíná prodej jablek i hrušek. Letošní úrodu ovoce výrazně poznamenalo počasí, jarní mrazy a letní sucho způsobily výpadky zejména u višní a jablek, naopak sklizeň švestek hodnotí sadaři jako průměrnou. Samozběr švestek příští týden definitivně končí, sklizňová sezóna se v regionu uzavře v polovině listopadu.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Na kroměřížském letišti proběhl 12. ročník Dne uniformovaných sborů, který přilákal rekordních zhruba 16 000 návštěvníků. Letošní program ovládli hlavně hasiči, kteří oslavili hned dvě výročí, ukázali své dovednosti a přivezli 80 různých vozidel. Jak zaznělo z úst starosty, celá akce je především velkým poděkováním všem těmto složkám za jejich náročnou práci a péči o naše bezpečí.
3: Sport.
4: Český motocyklový jezdec Filip Saláč vybojoval v závodě třídy Moto 2 ve velké ceně Japonska třetí místo. Pro 24-letého závodníka jde o páté stupně vítězů v sezóně, díky čemuž v průběžném pořadí šampionátu upevnil 7. příčku a nazbíral nejvíce bodů ve své dosavadní kariéře. Závod ovládl Španěl Izan Guevara.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude. Po jasném dopoledni se nám obloha postupně zatáhne. Pršet by nám ale nemělo. Slunce nám dneska zapadne v 18 hodin a 24 minut. To znamená, že dneškem se nám den zkrátil natolik, že už máme sluneční svit během dne méně než 11,5 hodiny. A tohle zkracování nám dál pokračuje. Noc bude chladná, teploty nám mohou spadnout až k 6 stupňům. Přes den se nám zítra ale zase oteplí, očekáváme teplotní maxima mezi 18 až 22 stupni.
5: Praktický lékař pro děti s výhodami nemocniční péče? Nemocnice Agel Šternberg přijímá nové pacienty. Individuální péče a návazná vyšetření na jednom místě.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Uzavřenou cyklostezku máme na Olomoucku na trase mezi odbočkou na jezero Poděbrady a Horkou nad Moravou. Probíhá tady rozšíření, omezení by mělo trvat až do poloviny prosince. S dopravním omezením dneska počítáme v Kroměříži, a to konkrétně v ulicích Osvoboditelů, Velehradská, Moravská a k výstavišti. Probíhá tady totiž akce Floria Kroměříž. Při plánování zítřejší cesty do práce po D49 myslíme na práce na silnici, které budou probíhat na trase Fryšták Hulín. Od 5 ráno do 5 odpoledne bude v tomto úseku probíhat údržba a zálivka dřevin. Kolem bude třeba projíždět se zvýšenou opatrností. Za celý náš rádiový tým vám přejeme pohodovou cestu.

0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Haná
0: a Jukebox. Nejlepší hudební výběr.

0: Na Rádiu Hana máme ještě do 12 hodin otevřený náš jobbox. Můžete si k nám do studia zavolat o písničku na přání a zároveň je třeba poslat vzkaz. Toho využil Libor, který by rád popřál k narozeninám Vendule.
1: Ahoj Rádio Hana, tady je Libor, zdravím všechny posluchače a hlavně posluchačku Vendu, která má zítra narozeniny a my bychom jí chtěli touto cestou popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody, ať se jí daří na nové pozici v práci. Tohle přeje Trojlístek a přátelé Nefritového údolí a všem posluchačům přejeme krásný den.
0: Libor se přál zahrát písničku Moravo od skupiny Vesna, tak tady je i my z Rádia Hana se přidáváme k přání pro Vendulu.

0: Pravidelní pohoda, skvělá nálada a k tomu otevřený jukebox na rádiu Hané. Až do 12 hodin máte hudbu ve svých rukách vy. Taky vyřizujeme vaše vzkazy. Ozvěte se nám a nechte si zahrát písničku, co vám zvedne náladu. Napsat můžete na e-mail nebo přes WhatsApp. A jestli nám to chcete říct osobně, zavolejte rovnou k nám do studia na číslo 585 225588. Těšíme se na vaše vzkazy i oblíbené pecky.
1: Písničky na přání.
2: Novinky rádia Hana.
1: Vzkaz přímo do studia.
2: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu.
1: Na Google Play nebo Apple Store.
2: Stahujte,
1: poslouchejte, užívejte. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás. Facebook Rádia Hana. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota z Hané. Více na elnersanace.cz.
5: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabijačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
6: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Ahoj, tady Kubo Rousek, frontman skupiny Elan Hana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7. večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
11: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
12: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
11: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
12: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
11: Buďme u toho všetci spolu.
13: Rádio Hana a Jukebox.

0: Rádiový jukebox je na rádiu Hana v plném proudu. Pozdrav posíláme Lukášovi Pitákovi do Tuniska a máme tu i další vzkaz pro oslavence. Tentokrát se slaví plnoletost.
1: Ahoj, chtěla bych nechat zahrát písničku k dnešním 18. narozeninám pro syna Jendu Foukala. Chceme ti popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a vůbec úspěchu v dalším životě, ať už ve studiu nebo ve veslování.
0: A Jenda si prý přál, abychom mu zahráli od Survivor písničku Eye of the Tiger. Tak tady je a ať se ta oslava vydaří, i my z Rádia Hana přejeme všechno nejlepší.

0: je Rádio Hana.
1: Ahoj, tady je Honza Vašíř. Už ve středu pořádáme v olomouckém Arxu koncert Hana Elan Revival, takže určitě přijďte a poprosil bych zahrát nějakou pěknou pecku od Lánu. Děkuju, Honza Vašíř.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: a její song Diamonds. Člověku se opravdu nechce věřit, že tahle písnička je už 14 let stará. Posloucháte Rádio Hana, rádio, ve kterém nám záleží na vás i třeba na vaší bezpečnosti. Začíná se brzy šeřit a to kromě krátkých dní znamená taky, že už budeme chodit a jezdit domů většinou za tmy. Na co bychom měli určitě být pozorní a na co bychom neměli zapomenout, to nám poví kolega Lukáš. Do 20 minut se taky těšíme na naše zprávy.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Naše malé děti si rádi hrají hru na neviditelné. Takhle si zakryjí oči a radostně křičí: já tady nejsem, já tady nejsem, ty mě nevidíš, nevidíš. Doma klidně neviditelní buďme, to je v pohodě, ale na podzimních cestách a chodnicích vidět být musíme. Brzy se stmívá, ráno je tma a v dešti nebo v mlze může řidič zahlédnout chodce v tmavém oblečení až na posledních 18 metrů. Pro představu, takové auto jedoucí 50 ujede za jedinou sekundu skoro 14 metrů a řidiči tak na reakci moc času nezbývá. Co s tím? Pomohou reflexní prvky. Ty mohou být ve světle světlometů viditelné až na 200 metrů. Pomůže třeba pásek na zápěstí nebo na kotníku, reflexní prvky na botách, na bundě nebo dětské aktovce. Takové reflexní pásky, přátelé, stojí jenom pár korun, leckde je dokonce dávají zdarma při nějakých promo akcích. A hlavně reflexní pásky nám dávají důležitou superschopnost. Být na podzimních cestách včas vidět a bezpečně se vrátit domů.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli. Tady je Rádio Hana.

0: Na Rádiu Hana máme ještě pořád otevřený jobbox. Máme tady pozdrav pro všechny, co dnes vyrazili do kempu Pádlo Morava v Horce nad Moravou na topinkové hody. No a do studia se nám dovolal taky nejvěrnější posluchač Jirka, který by rád vyřídil pozdrav pro všechny posluchače, záchranným složkám za jejich skvělou práci a obecně prostě každému, ke komu se dnešní vysílání dostane. Jirka si přál, abychom mu zahráli něco od Madony, tak tady to je Madonna a její Beautiful Stranger.
1: Rádio Hana.

0: Mě čekají nás zprávy, počasí a doprava. U nás se přijde na své úplně každý. I ten, co chce aktuální informace dříve než ostatní. Posíláme vám je v 11 hodin a 55 minut.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Přinášíme vám souhrn aktuálního dění okolo nás. Olomoucká herečka a zpěvačka Natálie Tichánková získala prestižní cenu Thálie v kategorii muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry. Ocenění odborné poroty si odnáší za stvárnění hlavní role Evity v úspěšném představení Moravského divadla Olomouc. Zástupkyně olomoucké scény při přebírání ceny neskrývala nadšení i vděk vedení divadla, kolektivu inscenace a své rodině. Za náš rádiový tým moc gratulujeme.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Na Přerovsku opět úřadoval falešný bankéř, kterému tentokrát naletěl 22-letý mladík. Podvodník ho po telefonu nejprve vystrašil báchorkou o ohrožených úsporách a následně mu z účtu nekompromisně vyluxoval 135 tisíc korun. Ať mají lidé v Kroměříži kde tvořit, město plánuje vybudovat v Pilařově ulici nové kreativní centrum Garáž pro mladé lidi a studenty. Město má hotovou studii, která tu počítá s kavárnou, coworkem i klubovnou. V Olomouckém kraji drasticky přibývá kybernetických podvodů. Za pouhých 9 měsíců tam lidé přišli o téměř 280 milionů korun. Policie vyšetřuje už přes 1000 případů, čímž aktuální finanční škody překonaly čísla za celý loňský rok. Strážci zákona proto znovu důrazně varují, abyste na své peníze byli v online světě maximálně opatrní.
1: Sport.
3: Hokejisty Olomouce čeká dnes od 17 hodin náročné domácí utkání proti Třinci. Oceláři proplouvají novou sezónou bez zaváhání a po 7 odehraných kolech drží plný bodový zisk. Mora naopak po páteční porážce v Liberci bude chtít před vlastními fanoušky napravit poslední nezdary a zastavit třineckou vítěznou sérii. Hanáci už navíc v předsezónní přípravě dokázali slezského soupeře porazit 3-1.
1: Časí.
0: Víme, jak bude. Jasné dopoledne dnes vystřídá přibývající oblačnost. Večer budeme mít dokonce až zataženo. Ani dnes by nám ale nemělo pršet. Teplotní maxima se nám stále drží nad 20 stupni. V pondělí pak čekáme úplný opak. Ráno nám sluníčko zastíní velká oblačnost, ale během dne se začne vyjasňovat. Večer už by mohla být obloha bez mráčku. I pondělí slibuje letní teploty. Podobně teplo, jako je třeba v Řecku, Španělsku nebo ve Francii.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Dopravu nám řídí policie v Prostějově v ulici Vojáčkovo náměstí. Při pracích na plynovém potrubí tady byla překopnutá plynová přípojka. Bouračku dvou aut máme v Šumperku v ulici Jeremenkova. Na práci na silnici si dáme pozor taky na trase mezi Unčovicemi a Litovlí. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Hana.
1: Přejeme víkend na jedničku.
2: Nedělní poledne je tady. Velké díky všem, co nás ladí k nedělnímu obědu nebo lenošení. Dnešní datum 4. říjen je významný hned z několika důvodů. Už do 20 minut nahlédneme do kalendária a všechno vám prozradíme. Přejeme vám dobrou chuť a příjemnou polední siestu.
3: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
4: Na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
5: Milé dámy, zapište si do kalendáře. Čtvrtek 8. října, Blažejské náměstí 7, Olomouc. Podzimní bazárek v rádiu Hana. Stylové kousky za pár korun a pomoc pro psí domov pod křídly Anděla v jednom. Váš nákup, jejich bezpečí a plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: V kalendáři nám dneska svítí červeně neděle 4. října. Narozeniny má fotbalista Tomáš Rosický, zpěvák Mikolas Josef a taky Natálie Tichánková. Je to skvělá zpěvačka a oblíbená herečka Moravského divadla Olomouc. Dneska navíc slaví nejen narozeniny, ale také včerejší vítězství ceny Itálie. Dostala ji za muzikál Evita. Na dnešek připadá také den z kořicových šneků, tak si klidně dejte pěkně na chuť. A svátek má 4. října každý, ale úplně každý František. Možná máte nějakého doma nebo třeba v práci, tak mu vyřiďte, že pozdravujeme a posíláme jeho speciální sváteční hymnu.
2: Dneska slaví Františkové.
3: A taky všechna zvířata.
2: Takže Franto.
3: A němé tváře.

když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Víte, že vynálezce slavných modelů kytar Telecaster a Stratocaster Leo Fender vůbec neuměl hrát na kytaru? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Bude 13 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Haná.
2: Máme tu pro vás přehled toho, co vás zajímá, co se chystá a o čem se právě mluví. Vítejte u zpráv. Fakultní nemocnice Olomouc rozšiřuje svou psychiatrickou kliniku, aby mohla nově nabídnout tolik potřebnou péči i dětem a dospívajícím. Díky stavbě nového křídla se lůžková kapacita zvedne ze stávajících 64 na rovných 120 míst.
1: Prostějov aktuálně.
2: Zelenější bude zase Prostějov. Město pokračuje v obnově městské zeleně. Během letošního podzimu radnice nechá zasadit ve městě přes 100 vzrostlých stromů i více než 1000 keřů, které doplní zeleň v různých lokalitách města. Sobotní odpoledne na Svitavsku narušil požár lesa po těžbě, se kterým v obci Lačnov bojovalo 7 hasičských jednotek. Plameny tam zasáhly plochu o velikosti zhruba 700 metrů čtverečních. Předběžné škody se podle hasičů vyšplhaly na 300 tisíc korun. Na noční obloze teď můžeme snadno zahlédnout planetu Saturn. Během podzimu má ideální podmínky pro pozorování. Nyní září tak jasně, že ji spatříme i pouhým okem a s hvězdářským dalekohledem pak uvidíme i její prstence. Sport. České hokejistky mají za sebou smolný závěr turnaje ve finském Lahti. Proti Švýcarkám sice vedli už 2-0, ale slibný náskok bohužel neudrželi a nakonec padli 2-3 po samostatných nájezdech. Opakuje se tak podobný scénář ze srpna, kdy si ze vzájemného duelu rovněž odnesli těsnou porážku.
3: Počasí.
4: Víme, jak bude. Dál si užíváme babí léto dlouhou sérií slunečných a přes den teplých dnů, i když rána už jsou přece jen chladná. Všechno má ale svůj konec a tak i babí léto musí někdy pominout. Stane se tak v polovině příštího týdne, kdy zasáhne naší republiku prudké ochlazení. Ve čtvrtek už se teploty nedostanou nad 20 stupňů, v pátek by nám rtuť teploměru měla klesnout k 12. Ochlazení by mělo být doprovázeno vydatným deštěm, který by měl ukončit dlouhé suché období. Tím nám vlastně začne pravý podzim.
5: Udělejte něco pro své zdraví. 14. října vás v nemocnici Agel Přerov čekají bezplatná vyšetření zaměřená na prevenci cévní mozkové příhody.
3: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že nám do konce října kvůli opravám dál bude trvat úplná uzavírka v ulici Na Zákopě mezi křižovatkami s ulicemi Selské náměstí a Železniční. Prodloužená je v Olomouci také uzavírka v ulici Na Letné. Neprojedeme tudy až do 16. listopadu. Kvůli opravě železničního přejezdu máme úplnou uzavírku taky v Šumperku v ulici Žerotínova. Projet není možné ani na Prostějovsku, nejkratší cestou na trase Ptení

0: výcov. Tady je potřeba to vzít přes holubice. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Víkend společně.
1: Nejlepší hudební výběr.
4: Čaute, zdraví vás Lukáš z kapely Inými slovami. Sme tohtoroční víťazi Radio Talentu Olomouckého kraja a to len vďaka vám a Rádiu Hana. A ako veľké poďakovanie vám práve teraz hrá náš hit Mesto spí.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne.
1: Pěkné nedělní odpoledne. Neskutečně si vážíme toho, že odpolední pohodu trávíte s naším vysíláním. Chystáme pro vás výbornou společnost. Za chvíli k mikrofonu zasedne náš filmový expert, který nám představí novinky, na které určitě musíme zajít do kina. Tak nás laďte dál. Přejeme vám pohodový a zajímavý den.
2: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás.
3: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
4: Rádio Hana.
3: Vaše věrné rádio.
0: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
5: Ať je fešák.
6: A má krásný oči.
7: Ať je vtipnej.
6: A chytrej.
8: A zajištěnej.
7: A hlavně... Ať není ženatej.
5: Holky, nechceme toho trochu moc?
9: Tak jsem tady. Ahoj všem.
10: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
5: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu máte jistotu, že když vás na něco pozveme, bude to stát za to. Tohle potvrzují i naši filmoví experti. Dnes má u nás v rádiu službu Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, jaké jsou filmové novinky pro začátek tohoto měsíce, pro začátek října?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Tento týden si v kině vyberete, jestli chcete tančit, napínat nervy nebo vidět Toma Cruise v trochu neobvyklé roli. Začnu českým filmem Tango pro tři.
3: Tak já teda asi něco zatancuju.
4: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
2: Julii, kterou hraje Kristýna Boková, se právě rozpadl život. Když dostane příležitost zúčastnit se taneční show, rozhodne se dokázat, že umí začít znovu. Jejím partnerem je taneční Kristián v podání Jána Koleníka. Ten se ale chce hlavně vrátit na vrchol. Na parketu tak nejde jen o kroky a potlesk, ale i o to, jestli si tihle dva dokážou věřit.
5: Máte se na co těšit.
1: Co pro posluchače milující napětí?
2: Pro ně je tu Pravda nebo lež. Začínající spisovatelka přijíždí do domu slavné autorky, aby za ní dokončila její knihy. Pak ale objeví rukopis s děsivým přiznáním. Je skutečné, nebo je to jen další příběh, který někdo mistrně vymyslel? V thrilleru podle románu Colin Hoover hrají Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett.
6: Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words.
2: Na konci filmu jsem si opravdu lámal hlavu nad tím, co byla pravda a co lež. Další novinkou je Digger. Tom Cruise tentokrát hraje mocného muže, který se snaží zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil.
7: It's ridiculous. And it's scary.
2: Film režíruje Alejandro Iñárritu a už spojení těchto dvou men je pro mě důvod být velmi zvědavý, co na plátně vzniklo. A nakonec pozvánka pro hudební fanoušky. Queen Budapest. Legendární koncert Queen z Budapešti z roku 1986 se vrací na velké plátno v nové obrazové a zvukové podobě. Freddie Mercury, 80 000 diváků a skladby, které známe dodnes.
1: Český film Tango pro tři, napínavý thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakotou Johnson, také Digger s Tomem Cruisem a nebo hudební záležitost Queeni v Budapešti jsou filmové premiéry pro začátek října v moravských kinech, které nám doporučuje za filmové experty Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Radku, děkujeme za zpestření našeho vysílání.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a všem posluchačům přeji krásný den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: práce pamětí.
1: Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Hana.
2: Na to nezapomenu.
1: Bude 14 hodin.
3: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
4: Je čas na přehled událostí, pojďme na to. Tento víkend máte úplně poslední letošní šanci navštívit Zdíkův palác v olomouckém arcidiecézním muzeu. Hned po neděli se totiž tato oblíbená historická památka na celou zimu uzavře. Své brány znovu otevře až 1. dubna příštího roku. Neobvyklý zásah řešili uprostřed týdne prostějovští strážníci. Do tamní porodnice se totiž dostavila rodička i se svou kočkou v přepravní kleci a trvala na tom, že si ji ponechá na pokoji. Protože přítomnost zvířete na oddělení nebyla z hygienických důvodů možná, přivolaná hlídka městské policie si kočku převzala a bezpečně ji umístila na služebně. Odpoledne si zvíře vyzvedl přítel rodičky.
3: Svitavsko aktuálně.
4: Komplikuje se cesta do Čech. Na 3 dny se v říjnu uzavře tunel Hřebeč na silnici 35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou. Kvůli protipožárním testům bude tunel zavřený od 20. do 22. října. Řidiče čeká objížďka přes okolní obce.
1: Sport.
4: 20-letá česká tenistka Nikola Bartůňková se postarala v Pekingu o obrovské překvapení, když ve 3. kole vyřadila světovou dvojku Arinu Sabalenkovou. Běloruskou favoritku porazila 6-4 a 6-3 a připsala si největší vítězství dosavadní kariéry. V boji o čtvrtfinále se česká naděje utká s Rakušankou Sinjou Krausovou.
1: Rádio Hana.
0: S námi máte přehled
3: i o víkendu.
1: Počasí.
5: Víme, jak bude. Pondělí nám slibuje další slunečný den. Ráno můžeme mít lokálně až oblačno a ojediněle s mlhami. S postupem dne ale bude oblačnosti ubývat. Večer bude dokonce úplně jasno. Nejvyšší teploty by se nám měly pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Pokud plánujete vyrazit na hory, tam počítáme z 12 až 16. Foukat by nám měl jen slabý větřík, biozátěž bude na jedničce, dýchat se nám tedy bude krásně. Jasné a teplé bude taky úterý, jen během noci nám mohou ojediněle přijít přízemní mrazíky.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
1: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Po letním cestování je ideální čas na podzimní kontrolu auta. Mrkneme na hloubku dezénu pneumatik, zkontrolujeme brzdové destičky a včas dolijeme kapalinu do ostřikovačů. Určitě prověříme i gumičky u stěračů a stav rezervy v kufru. A malá rada pro sichravé dny, vytáhneme látkové koberce a vyměníme je za gumové, ať se nám vlhkost z bot nevsakuje do podlahy. Tak a teď už nás nic nepřekvapí a my se společně můžeme těšit na cesty s výhledem na podzimní krajinu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
3: Rádio
1: Nejlepší hudební výběr.

0: na čase být.
1: Víkend společně.
2: Rádio Hana.
3: Nedělní odpoledne se rozjíždí naplno a náš dík patří všem, co nás poslouchají i o víkendovém dni. I když neděle patří hlavně relaxu, v našem okolí je pořád rušno. Prolétli jsme pro vás regionální servery a za chvilku vám prozradíme, o jakých tématech se teď nejvíce píše. Užijte si zbytek odpoledne bez jakéhokoliv schonu.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhane. Více na elnersanace.cz.
2: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
5: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
2: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
5: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
2: Buďme u toho všetci spolu.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: čem se píše?
1: Pojďme se podívat, o čem se v těchto dnech píše na regionálních webech. Olomoucký report se vrací k fascinující historii sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí. Příběh památky UNESCO připomíná jejího stavitele Václava Rendra, který výstavbu sám financoval, i známou pozlacenou dělostřeleckou kouli. Ta ve sloupu zůstala jako vzpomínka na pruské obléhání, uvádí Olomoucký report. V Mohelnici na Kostelním náměstí odhalili novou pamětní desku. Připomíná děkana Krištofa Aloise Lautnera i další oběti krutých čarodějnických procesů. Dílo s rukou uměleckého kameníka Miroslava Zmeškala vzniklo poblíž místa, kde byl farář před svým upálením vězněn, informuje Šumperský rej. Sezóna na Přerovské laguně sice pomalu končí, sportovní vybavení si tu ale půjčíte i v říjnu. Správce areálu bude návštěvníkům k dispozici denně, píše web města Přerova. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Haná.
2: Rádio Haná.

0: Rádio Hana.
1: Jukebox.
2: Vyberte si své oblíbené megahity v Jukeboxu Rádia Hana. Každý víkend v 10 dopoledne. Více na www.radiohana.cz. Bude 15 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme pro vás další aktuality. Olomouc prosperuje. V letošním indexu prosperity, který sestavuje portál Evropa v datech, se hanácká metropole dostala mezi 5 nejlepších měst v Česku a obsadila 4. místo. Žebříček vzniká na základě posouzení 49 hodnotících kritérií. A pro doplnění, na prvním místě je Turnov, druhé jsou Luhačovice a třetí Žamberk. V sadech v Loučce na Přerovsku vrcholí sklizeň švestek a začíná prodej jablek i hrušek. Letošní úrodu ovoce výrazně poznamenalo počasí, jarní mrazy a letní sucho způsobily výpadky zejména u višní a jablek, naopak sklizeň švestek hodnotí sadaři jako průměrnou. Samozběr švestek příští týden definitivně končí, sklizňová sezóna se v regionu uzavře v polovině listopadu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Na kroměřížském letišti proběhl 12. ročník Dne uniformovaných sborů, který přilákal rekordních zhruba 16 000 návštěvníků. Letošní program ovládli hlavně hasiči, kteří oslavili hned dvě výročí, ukázali své dovednosti a přivezli 80 různých vozidel. Jak zaznělo z úst starosty, celá akce je především velkým poděkováním všem těmto složkám za jejich náročnou práci a péči o naše bezpečí.
0: Sport.
3: Český motocyklový jezdec Filip Saláč vybojoval v závodě třídy Moto2 ve velké ceně Japonska třetí místo. Pro

0: než 11,5 hodiny. A tohle zkracování nám dál pokračuje. Noc bude chladná, teploty nám mohou spadnout až 6 stupňům. Přes den se nám zítra ale zase oteplí, očekáváme teplotní maxima mezi 18 až 22 stupni.
1: Praktický lékař pro děti s výhodami nemocniční péče? Nemocnice Agel Šternberg přijímá nové pacienty. Individuální péče a návazná vyšetření na jednom místě.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Uzavřenou cyklostezku máme na Olomoucku, na trase mezi odbočkou na jezero Poděbrady a Horkou nad Moravou. Probíhá tady rozšíření, omezení by mělo trvat až do poloviny prosince. S dopravním omezením dneska počítáme v Kroměříži, a to konkrétně v ulicích Osvoboditelů, Velehradská, Moravská a k výstavišti. Probíhá tady totiž akce Floria Kroměříž. Při plánování zítřejší cesty do práce po D49 myslíme na práce na silnici, které budou probíhat na trase Frišták Hulín. Od 5 ráno do 5 odpoledne bude v tomto úseku probíhat údržba a zálivka dřevin. Kolem bude třeba projíždět se zvýšenou opatrností. Za celý náš rádiový tým vám přejeme pohodovou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
4: Víkend společně.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne.
1: Krásné odpoledne všem, děkujeme, že posloucháte naše vysílání i v neděli. Pokud zrovna přemýšlíte, jak naložit s načatým odpolednem a kam vyrazit za zážitky nebo dobrým jídlem, máme pro vás skvělou inspiraci. V našem vysílání do 20 minut. Přejeme vám pohodový poslech, do té doby vám posíláme naše parádní pecky.
2: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Hana je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás velký

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Ahoj, tady Kubo Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz

0: Rádio Hana. Kam vyrazit?
1: S naším rádiem si užíváme první říjnovou neděli. Táhne vás to ven, tak to jste na správných vlnách. V Olomouci máme ještě dneska oblíbený Burger Street Festival. Jako vždy na něj zajdeme k Šantovce. Letos si navíc můžeme užít novinku, takzvané miniburgery jako ochutnávku. Stánky jsou otevřené do 8 večer. V Olomouci se taky těšíme na autogramiádu inscenace Evita. Tu uvede Moravské divadlo Olomouc v pondělí od 19 hodin a v úterý ve stejný čas. Po každém z těchto představení se uskuteční autogramiáda s účinkujícími. To znamená, že budeme moci sehnat, mimo jiné, také třeba podpis Natálie Tichánkové, která právě za roli v Evitě získala včera cenu Tálie. Přivítat podzim můžeme v kostelci u Marciánů. Čeká nás tady zdobení dýní, dílničky, špekáčky, malování na obličej a taky jízdy na koni. Big Beat a rock 60. a 70. let si dnes s kapelou Dr. Beat užijeme v Kromě Říži, v klubu Starý pivovar. Koncert začíná v 17 hodin. Tak co? Co jste si z naší nabídky vybrali vy?
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce zavináč radiohana.cz.
2: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.

0: jste to vy, kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
1: inzerujete, doporučujete
0: a hlavně nás posloucháte.
1: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme.
0: Rádio Hana. To je ta nejlepší komunita posluchačů.
1: Děkujeme vám za to.
0: Bude 16 hodin.
1: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Přinášíme vám souhrn aktuálního dění okolo nás. Olomoucká herečka a zpěvačka Natálie Tichánková získala prestižní cenu Thálie v kategorii muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry. Ocenění odborné poroty si odnáší za stvárnění hlavní role Evity v úspěšném představení Moravského divadla Olomouc. Zástupkyně olomoucké scény při přebírání ceny neskrývala nadšení i vděk vedení divadla, kolektivu inscenace a své rodině. Za náš rádiový tým moc gratulujeme.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Na Přerovsku opět úřadoval falešný bankéř, kterému tentokrát naletěl 22-letý mladík. Podvodník ho po telefonu nejprve vystrašil báchorkou o ohrožených úsporách a následně mu z účtu nekompromisně vyluxoval 135 tisíc korun. Ať mají lidé v Kroměříži kde tvořit, město plánuje vybudovat v Pilařově ulici nové kreativní centrum Garáž pro mladé lidi a studenty. Město má hotovou studii, která tu počítá s kavárnou, kovorkem i klubovnou. V Olomouckém kraji drasticky přibývá kybernetických podvodů. Za pouhých 9 měsíců tam lidé přišli o téměř 280 milionů korun. Policie vyšetřuje už přes 1000 případů, čímž aktuální finanční škody překonaly čísla za celý loňský rok. Strážci zákona proto znovu důrazně varují, abyste na své peníze byli v online světě maximálně opatrní.
0: Sport.
3: Hokejisty Olomouce čeká dnes od 17 hodin náročné domácí utkání proti Třinci. Ocelář

0: teplotní maxima se nám stále drží nad 20 stupni. V pondělí pak čekáme úplný opak. Ráno nám sluníčko zastíní velká oblačnost, ale během dne se začne vyjasňovat. Večer už by mohla být obloha bez mráčku. I pondělí slibuje letní teploty. Podobně teplo, jako je třeba v Řecku, Španělsku nebo ve Francii.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci nám dál trvají uzavírky v areálu fakultní nemocnice. Uzavřená je stávající příjezdová cesta k pavilonu H1. K tomu se teď dostaneme provizorní jednosměrkou, která vede pod pavilonem. Neprojedeme taky částí ulice za nemocnicí a uzavřená jsou i parkovací místa v ulici IP Pavlova. Při plánování cesty po D1 počítáme s uzavřeným exitem na Říkovice, a to v obou směrech. Objížďka je vedená přes exit Přerov sever a pak silnici 55. Částečná uzavírka nám komplikuje dopravu taky v Prostějově v ulici Komenského. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Tady je Rádio Hana.
1: První říjnová neděle se pomalu překlápí do své druhé poloviny a my vám děkujeme, že jste stále s námi. Už do 20 minut se společně mrkneme na sbírání kaštanů a na důvod, proč je fajn je nosit v kapse. Přejeme vám klidné a pohodové odpoledne.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: víkend společně.
1: Rádio Hana.
2: Čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: Rádio Haná. Životní styl.
1: Jestli pak víte, proč na podzim sbíráme kaštany a nosíme je v kapse. Podle staré lidové moudrosti kaštan v kapse pomáhá na bolesti kloubů a zad. Už naše babičky věřily, že bolest z těla přechází přímo do kaštanu. Hladké a hřejivé plody taky působí jako antistresová pomůcka. Když si s nimi pohráváme v ruce, zbavíme se tím napětí a získáme pozitivní energii. A taky se říká, že kaštan, který najdeme na podzim, funguje jako symbolický ochranný štít proti chladu, únavě a špatné náladě v sychravých dnech. Kaštany, to jsou zkrátka ty nejlepší podzimní talismany, které nám uleví od bolesti a dodají energii, tak jako naše rádio.
0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne. Rádio Haná.
2: A million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire.

0: pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
1: Největší hity 80. a 90. let.
0: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna
1: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritními rockovými špeky, které jinde neuslyšíte.
2: Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové Rádio Metropole Olomouc.
0: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohaná.cz.
1: To je Rádio Haná,
0: Skyrock
1: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší. Bude 17 hodin.
0: Hezké odpoledne.
3: Zprávy Rádia Haná.
4: Máme tu pro vás přehled toho, co vás zajímá, co se chystá a o čem se právě mluví. Vítejte u zpráv. Fakultní nemocnice Olomouc rozšiřuje svou psychiatrickou kliniku, aby mohla nově nabídnout tolik potřebnou péči i dětem a dospívajícím. Díky stavbě nového křídla se lůžková kapacita zvedne ze stávajících 64 na rovných 120 míst.
5: Prostějov aktuálně.
4: Zelenější bude zase Prostějov. Město pokračuje v obnově městské zeleně. Během letošního podzimu radnice nechá zasadit ve městě přes 100 vzrostlých stromů i více než 1000 keřů, které doplní zeleň v různých lokalitách města. Sobotní odpoledne na Svitavsku narušil požár lesa po těžbě, se kterým v obci Lačnov bojovalo 7 hasičských jednotek. Plameny tam zasáhly plochu o velikosti zhruba 700 metrů čtverečních. Předběžné škody se podle hasičů vyšplhaly na 300 tisíc korun. Na noční obloze teď můžeme snadno zahlédnout planetu Saturn. Během podzimu má ideální podmínky pro pozorování. Nyní září tak jasně, že ji spatříme i pouhým okem a s hvězdářským dalekohledem a pak uvidíme i její prstence.
3: Sport.
4: České hokejistky mají za sebou smolný závěr turnaje ve finském Lahti. Proti Švýcarkám sice vedli už 2-0, ale slibný náskok bohužel neudrželi a nakonec padli 2-3 po samostatných nájezdech. Opakuje se tak podobný scénář ze srpna, kdy si ze vzájemného duelu rovněž odnesli těsnou porážku.
3: Počasí.
6: Víme, jak bude. Dál si užíváme babí léto dlouhou sérií slunečných a přes den teplých dnů, i když rána už jsou přece jen chladná. Všechno má ale svůj konec a tak i babí léto musí někdy pominout. Stane se tak v polovině příštího týdne, kdy zasáhne naší republiku prudké ochlazení. Ve čtvrtek už se teploty nedostanou nad 20 stupňů, v pátek by nám rtuť teploměru měla klesnout k 12. Ochlazení by mělo být doprovázeno vydatným deštěm, který by měl ukončit dlouhé suché období. Tím nám vlastně začne pravý podzim.
7: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
3: Doprava.
6: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že nám do konce října k

0: 50 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Víkend společně.
2: Nejlepší hudební výběr.

kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží, stejně

0: Rádio Haná.
1: Přejeme neděli na jedničku.
2: Společně si tady užíváme nedělní pohodu. Děkujeme, že nás posloucháte i v neděli odpoledne. Než se den přehoupne do večerní části, připomeneme si už za chvíli v našem kalendáři dnešní oslavence a čím dalším je dnešek zajímavý. Přejeme vám příjemný podvečer v doprovodu nálože skvělé muziky.
0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás. Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio.
3: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhane. Více na elnersanace.cz.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Obi. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
11: Tady je Honza Vašíř. Už ve středu pořádáme v olomouckém Arxu koncert Haná Elan Revival, takže určitě přijďte a poprosil bych zahrát nějakou pěknou pecku od Elánu. Děkuju, Honza Vašíř.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: V kalendáři nám dneska svítí červeně neděle 4. října. Narozeniny má fotbalista Tomáš Rosický, zpěvák Mikolas Josef a taky Natálie Tichánková. Je to skvělá zpěvačka a oblíbená herečka Moravského divadla Olomouc. Dneska navíc slaví nejen narozeniny, ale také včerejší vítězství ceny Thálie. Dostala ji za muzikál Evita. Na dnešek připadá také Den z kořicových šneků, tak si klidně dejte pěkně na chuť. A svátek má 4. října každý, ale úplně každý František. Možná máte nějakého doma nebo třeba v práci, tak mu vyřiďte, že pozdravujeme a posíláme jeho speciální sváteční hymnu.
2: Dneska slaví Františkové.
3: A taky všechna zvířata.
2: Takže Franto.
3: A němé tváře, jedeme!
4: Dneska slaví František, vypisujem tučný šek.
2: Kolik nul tam budeš mít?

0: naše akce
1: do našeho éteru.
0: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu
1: a náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte
0: a my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Radio Hana. Partner nejlepších akcí v regionu. Bude 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Je čas na přehled událostí, pojďme na to. Tento víkend máte úplně poslední letošní šanci navštívit Zdíkův palác v olomouckém arcidiecézním muzeu. Hned po neděli se totiž tato oblíbená historická památka na celou zimu uzavře. Své brány znovu otevře až 1. dubna příštího roku. Neobvyklý zásah řešili uprostřed týdne prostějovští strážníci. Do tamní porodnice se totiž dostavila rodička i se svou kočkou v přepravní kleci a trvala na tom, že si ji ponechá na pokoji. Protože přítomnost zvířete na oddělení nebyla z hygienických důvodů možná, přivolaná hlídka městské policie si kočku převzala a bezpečně ji umístila na služebně. Odpoledne si zvíře vyzvedl přítel rodičky.
1: Svitavsko aktuálně.
3: Komplikuje se cesta do Čech. Na 3 dny se v říjnu uzavře tunel Hřebeč na silnici 35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou. Kvůli protipožárním testům bude tunel zavřený od 20. do 22. října. Řidiče čeká objížďka přes okolní obce.
0: Sport.
2: 20-letá česká tenistka Nikola Bartůňková se postarala v Pekingu o obrovské překvapení, když ve třetím kole vyřadila světovou dvojku Arinu Sabalenkovou. Běloruskou favoritku porazila 6-4 a 6-3 a připsala si největší vítězství dosavadní kariéry. V boji o čtvrtfinále se česká naděje utká s Rakušankou Sinjou Krausovou.

0: jedničce, dýchat se nám tedy bude krásně. Jasné a teplé bude taky úterý, jen během noci nám mohou ojediněle přijít přízemní mrazíky. Jak se jezdí tady po letním cestování, je ideální čas na podzimní kontrolu auta. Mrkneme na hloubku designu pneumatik, zkontrolujeme brzdové destičky a včas dolijeme kapalinu do ostřikovačů. Určitě prověříme i gumičky u stěračů a stav rezervy v kufru. A malá rada pro sichravé dny, vytáhneme látkové koberce a vyměníme je za gumové, ať se nám vlhkost z bot nevsakuje do podlahy. Tak a teď už nás nic nepřekvapí a my se společně můžeme těšit na cesty s výhledem na podzimní krajinu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Víkend společně.
1: Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne.
1: Moc děkujeme, že nedělní podvečer trávíte právě s naším streamem. Čeká nás další velmi příjemné povídání. Do studia dorazí výherkyně cen Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu. Už do 20 minut. Udělejte si pohodlí, hoďte nohy nahoru a poslouchejte s námi. Přejeme vám pohodový večerní čas.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhane. Více na elnersanace.cz.

0: plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Ahoj, tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
3: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Bude vás bavit, možná inspirovat a hlavně přidáme další tip na podzimní výlet po našem kraji. V letošních cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu se mimořádně dařilo místu s krásným názvem Kříž srdce. Zvítězilo v kategorii malebná vyhlídka a navíc se stalo i absolutním vítězem. Co je Kříž srdce? Ptáte se, kde ho najdeme? Na studiové lince nacházíme Ivonu Beníškovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy nám dáte odpovědi, kde přesně Kříž srdce leží? Čím je to místo zajímavé?
2: Tak, Kříž srdce najdete v přírodě nad Bělským mlýnem a je přístupný volně celý rok. Dostanete se k nám samozřejmě autem, spousta lidí přijede na kole a můžete se k nám dostat i vlakem přímo do zastávky z Děčín. A potom tady z tohohle místa od Bělského mlýna po hlupé turistické značce k další kortenové soše od Honzy dostala, tam máme ještě ohnivého anděla a potom po zelené začce ke Kříži srdce. Já si myslím, že Kříž srdce si oblíbili návštěvníci, protože má obrovskou sílu. Je to opravdu monumentální dílo, je to spojení umění přírody a krásného výhledu a dává tomu takovou zvláštní atmosféru. Lidi se tam přijdou tak jako zastavit, pokochat, rozhlídnout, nadechnout se přírodě.
1: A závěrem pojďme tedy nalákat všechny, kteří ještě na Kříži srdce nebyli, nedaleko Olomouce u Běleckého mlýna. Proč si právě na podzim udělat výlet ke Kříži srdce?
2: Každé roční období má své kouzlo a podzim je tam opravdu nádherný. To opravdu může být skvělým cílem pro vycházku, výlet, anebo například děláme silvestrovský výšlap, takže se tam přijít podívat třeba na Silvestra a ukončit tam krásně rok.
1: Kříž srdce nedaleko Běleckého mlýna, vítěz kategorie malebná vyhlídka a zároveň absolutní vítěz letošních cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Na výlet nás pozvala paní Ivona Beníšková. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Náš vyhlídkový reklamní rozhovor končí a my už vyhlížíme další hity.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Jsme Rádio Hana.

0: protože vynálezce slavných modelů kytar Telecaster a Stratocaster Leo Fender vůbec neuměl hrát na kytaru?
1: O hudbě víme téměř vše.
0: Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
2: Zprávy Rádia Haná.
3: Připravili jsme pro vás další aktuality. Olomouc prosperuje. V letošním indexu prosperity, který sestavuje portál Evropa v datech, se hanácká metropole dostala mezi 5 nejlepších měst v Česku a obsadila 4. místo. Žebříček vzniká na základě posouzení 49 hodnotících kritérií. A pro doplnění, na prvním místě je Turnov, druhé jsou Luhačovice a třetí Žamberk. V sadech v Loučce na Přerovsku vrcholí sklizeň švestek a začíná prodej jablek i hrušek. Letošní úrodu ovoce výrazně poznamenalo počasí. Jarní mrazy a letní sucho způsobily výpadky zejména u višní a jablek. Naopak sklizeň švestek hodnotí sadaři jako průměrnou. Samozběr švestek příští týden definitivně končí. Sklizňová sezóna se v regionu uzavře v polovině listopadu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Na kroměřížském letišti proběhl 12. ročník Dne uniformovaných sborů, který přilákal rekordních zhruba 16 000 návštěvníků. Letošní program ovládli hlavně hasiči, kteří oslavili hned dvě výročí, ukázali své dovednosti a přivezli 80 různých vozidel. Jak zaznělo z úst starosty, celá akce je především velkým poděkováním všem těmto složkám za jejich náročnou práci a péči o naše bezpečí.
2: Sport.
3: Český motocyklový jezdec Filip Saláč vybojoval v závodě třídy Moto 2 ve velké ceně Japonska třetí místo. Pro 24-letého závodníka jde o páté stupně vítězů v sezóně, díky čemuž v průběžném pořadí šampionátu upevnil 7. příčku a nazbíral nejvíce bodů ve své dosavadní kariéře. Závod ovládl Španěl Izan Guevara.
2: Počasí.
4: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno nás může přivítat oblačno a ojedinělé mlhy, přes den pak ale očekáváme polojasno. Večer mraky z oblohy zmizí úplně a budeme mít jasno. Nejvyšší teploty by se nám mohly vyšplhat až k 22 stupňům. I v těchto podzimních dnech má sluníčko docela sílu. UV index máme na trojce, tedy na střední hodnotě. Pokud plánujeme delší pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem. Víme, jak se jezdí tady. Uzavřenou cyklostezku máme na Olomoucku na trase mezi

Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Přejeme víkend na jedničku.
2: Nedělní večer přebírá žezlo a my vám moc děkujeme, že jste s námi strávili dnešní říjnový den. Než hodíme všechny starosti za hlavu a naladíme se na nový pracovní týden, shrneme si to podstatné, co dnes rezonovalo na regionálních webech. Přejeme vám poklidný večer, zasloužený odpočinek a zítra hladký rozjezd.
0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás. Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Hana je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás velký

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Radio Hana.
4: Nejlepší hudební.

0: O čem se píše?
1: Pojďme se podívat, o čem se v těchto dnech píše na regionálních webech. Olomoucký report se vrací k fascinující historii sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí. Příběh památky UNESCO připomíná jejího stavitele Václava Rendra, který výstavbu sám financoval, i známou pozlacenou dělostřeleckou kouli. Ta ve sloupu zůstala jako vzpomínka na pruské obléhání, uvádí olomoucký report. V Mohelnici na Kostelním náměstí odhalili novou pamětní desku. Připomíná děkana Krištofa Aloise Lautnera i další oběti krutých čarodějnických procesů. Dílo s rukou uměleckého kameníka Miroslava Zmeškala vzniklo poblíž místa, kde byl farář před svým upálením vězněn, informuje Šumperský rej. Sezóna na Přerovské laguně sice pomalu končí, sportovní vybavení si tu ale půjčíte i v říjnu. Správce areálu bude návštěvníkům k dispozici denně, píše web města Přerova. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Haná.
2: Rádio Haná.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Rádio Haná.
1: U koho ti jsou malí páni, i psenka řídí kokrhání.
2: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Haná. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané. Jedině na Hané. Jedině na Hané. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Haná.
3: Milujeme osmdesátky.

0: beautiful like a rainbow.
1: Rádio Hana.
2: Číslo jedna v Olomouckém kraji.

0: že hudba pomáhá vyjadřovat lépe naše prožitky a probouzí naše emoce? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
1: Přejeme večer na jedničku.

Víte, že náš tep a mimika se mění přesně podle toho, jakou hudbu posloucháme? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hanák.

0: Rádio Hana. Čeká vás dnes noční v práci a proto opravdu dlouhá noc. Poslouchejte náš nejlepší hudební výběr, který vás rozhodně neuspí. Rádio Hana a noční směna. Kde jiní končí, tam my začínáme. My začínáme. My začínáme. Rádio Hana.
1: Přejeme neděli na jedničku.

0: pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme nedeli na jedničku.
1: Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Haná.
3: Rádio Haná.
4: Christian Grey.
5: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Peter, ty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Ano. Já vím, jak je to děsivé. Já se poprvé cítil stejně.
1: Tady je Rádio Hanna.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: V kalendáři nám dneska svítí červeně neděle 4. října. Narozeniny má fotbalista Tomáš Rosický, zpěvák Mikolas Josef a taky Natálie Tichánková. Je to skvělá zpěvačka a oblíbená herečka Moravského divadla Olomouc. Dneska navíc slaví nejen narozeniny, ale také včerejší vítězství ceny Itálie. Dostala ji za muzikál Evita. Na dnešek připadá také den z kořicových šneků, tak si klidně dejte pěkně na chuť. A svátek má 4. října každý, ale úplně každý František. Možná máte nějakého doma nebo třeba v práci, tak mu vyřiďte, že pozdravujeme a posíláme jeho speciální sváteční hymnu.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná. Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: partneři nejlepších akcí v regionu
1: a náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte
0: a my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Radio Hana. Partner nejlepších akcí v regionu.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu máte jistotu, že když vás na něco pozveme, bude to stát za to. Tohle potvrzují i naši filmoví experti. Dnes má u nás v rádiu službu Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, jaké jsou filmové novinky pro začátek tohoto měsíce, pro začátek října?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Tento týden si v kině vyberete, jestli chcete tančit, napínat nervy nebo vidět Toma Cruise v trochu neobvyklé roli. Začnu českým filmem Tango pro tři.
3: Tak já teda asi něco zatancuju.
4: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
2: Julii, kterou hraje Kristýna Boková, se právě rozpadl život. Když dostane příležitost zúčastnit se taneční show, rozhodne se dokázat, že umí začít znovu. Jejím partnerem je tanečník Kristián v podání Jána Koleníka. Ten se ale chce hlavně vrátit na vrchol. Na parketu tak nejde jen o kroky a potlesk, ale i o to, jestli si tihle dva dokážou věřit.
5: Máte se na co těšit.
1: Co pro posluchače milující napětí?
2: Pro ně je tu pravda nebo lež. Začínající spisovatelka přijíždí do domu slavné autorky, aby za ní dokončila její knihy. Pak ale objeví rukopis s děsivým přiznáním. Je skutečné, nebo je to jen další příběh, který někdo mistrně vymyslel? V thrilleru podle románu Colin Hoover hrají Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett.
6: Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words.
2: Na konci filmu jsem si opravdu lámal hlavu nad tím, co byla pravda a co lež. Další novinkou je Digger. Tom Cruise tentokrát hraje mocného muže, který se snaží zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil. It's ridiculous. And it's scary. Film režíruje Alejandro Iñárritu a už spojení těchto dvou jmen je pro mě důvod být velmi zvědavý, co na plátně vzniklo. A nakonec pozvánka pro hudební fanoušky. Queen Budapest. Legendární koncert Queen z Budapešti z roku 1986 se vrací na velké plátno v nové obrazové a zvukové podobě. Freddie Mercury, 80 000 diváků a skladby, které známe dodnes.
1: Český film Tango pro tři, napínavý thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakotou Johnson, také Digger s Tomem Cruisem a nebo hudební záležitost Queeni v Budapešti jsou filmové premiéry pro začátek října v moravských kinech, které nám doporučuje za filmové experty Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Radku, děkujeme za zpestření našeho vysílání.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a všem posluchačům přeji krásný den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: si měli o víkendu plné ruce práce s účastníky tuningového srazu Europe Illegal Season End 2026, kteří se sjeli k obchodnímu centru City. Zkontrolovali tam přes 100 aut a rovnou zastavili cizince, který nebezpečně driftoval na nedalekém kruhovém objezdu. Ten si za své noční řádění na místě vysloužil tu nejvyšší možnou pokutu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Na kroměřížském letišti proběhl 12. ročník Dne uniformovaných sborů, který přilákal rekordních zhruba 16 000 návštěvníků. Letošní program ovládli hlavně hasiči, kteří oslavili hned 2 výročí, ukázali své dovednosti a přivezli 80 různých vozidel. Jak zaznělo z úst starosty, celá akce je především velkým poděkováním všem těmto složkám za jejich náročnou práci a péči o naše bezpečí.
1: Sport.
0: Český motocyklový jezdec Filip Saláč vybojoval v závodě třídy Moto 2 ve velké ceně Japonska třetí místo. Pro 24-letého závodníka jde o 5. stupně vítězů v sezóně, díky čemuž v průběžném pořadí šampionátu upevnil 7. příčku a nazbíral nejvíce bodů ve své dosavadní kariéře. Závod ovládl Španěl Izan Guevara.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno nás může přivítat oblačno a ojedinělé mlhy, přes den pak ale očekáváme polojasno. Večer mraky z oblohy zmizí úplně a budeme mít jasno. Nejvyšší teploty by se nám mohly vyšplhat až k 22 stupňům. I v těchto podzimních dnech má sluníčko docela sílu. UV index máme na trojce, tedy na střední hodnotě. Pokud plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Mário Hana.
1: Co je to zač?
2: Je to asteroid, pane.
1: Jak je velký?
3: Pane, náš odhad je 90...
2: Je velký jako Texas, pane prezidente.
1: Jakou škodu může...
2: Jakou škodu? Totální, pane. Je to takzvaný zabiják. Zahubí lidstvo.

0: Zásah zvenčí nebude stačit. Seženeme odborníka na vrtání.
1: Pane Stempre, jsem generál Montgomery, velitel letectva v Pacifiku. Posílá mě ministr obrany na přímý rozkaz prezidenta

0: Náš asteroid minul měsíc měl stabilní rotaci ve 32 stupních na ose X. Lunární gravitace ho roztočila.
1: Musím teď podat přesné hlášení. Jak jste hluboko?
2: Ne tak hluboko, jako bysme byli, kdybyste se nevyptával a trochu nám s tím pomohl.

0: Rádio Hana. Noční směna Rádia Hana. To je večerní hudební proud, se kterým vydržíte makat až do rána. Až do rána. Pustíte si noční směnu i dnes v noci. Jedině na Hané.
1: Rádio Hana.
2: Číslo jedna v Olomouckém kraji.
3: Aha.

21 svic, zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem pluhý, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem. Je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč, řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč. Zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, jenže ty po ruce

a tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. I fotku s dědou na hrázi. Z poslední skoby. V pelesti vrub, kde stál plamený meč. Na místo s Bohem, spíš tak trochu heč.

0: Tady je Rádio Hana.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstí.

0: kryptonite. I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all.
1: Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači. Jaký vůbec znám? Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?